Alarm zvoní. Favbet dimenzia počine. Svietla grada postajú reflektory dvoch teréna. Potezi kroz gužvu. Tvoja stratégia u nápadu. Doš druhý slieder rutínu. Ty krojšidru. Favbet. Tvoja dimenzia idre.